0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice.

0: jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direkt-auto.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 22. června. Mezi Itálií a Francií najdeme hodně hudebních spojitostí. Jedno zajímavé pojítko nám nabízí i dnešní datum. Vede však přes jedno známé knížectví. Kam až nás téma zanese, se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka dohrála třetí větu symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka 8 minut po 7 hodině. Dnes máme 22. června a tak nejenom, že budeme poslouchat hudbu, ale také si připomeneme jednoho z významných barokních italských skladatelů. Je to Francesco Onofrio Manfredini. Narodil se jen zhruba o rok dříve než Johann Sebastian Bach. A také v jeho životě najdeme pojítko mezi Itálií a Francií. A velmi zajímavé, ale k tomu se dostaneme později. Teď už zazní jarní píseň Franka Bridge.

Dozněla jarní píseň ze 4 kusů pro housle a klavír v úpravě pro violončelo a smyčcový kvartet. Byla to skladba Franka Bridge, nám hrál Shekukane Mason solo a doprovázel soubor The Heat Quartet. 7 hodin 11 minut. Za chvíli ukázka z díla Dominika Obíciho. Uslyšíme ze sbírky Madrigali et R Evocale Sole Madrigal De Consoli il mio tormento. Zpívat nám bude Tomáš Král, za doprovodu Judith Pasquie, Maximiliana Erharta, Jana Krejče a Massimiliana Tonyho. Bude to ale až za chvíli, neboť předtím tu mám pro vás předpověď počasí pro Prahu. Před chvílí zněla jarní píseň a možná mnozí z nás by uvítali také ty jarní teploty, možná i po celý rok. Ale tomu tak není, žijeme na místě, kde se střídají roční období a tak léto bývá vždy teplejší než ty ostatní měsíce. Včera bylo horko, dnes bude o něco méně, ale stejně tak dostoupá rtuť teploměru k 29 a možná až k 31 stupňům Celsia. Odpoledne. A mělo by být během dne jasno až polojasno, ale navíc se může během dne přechodně objevit až oblačno a pak se mohou vyskytnout i přehánky nebo bouřky.

Slyšeli jsme ukázku ze sbírky Madrigali et R. e Vocale Sole Dominika Obícího. Zpíval nám Tomáš Král a doprovázela její Nacing Judith Pasquier na trojeřadou harfu, Maximilian Erhard na teorbu Jan Krejča a Massimiliano Toni na čembalo. Minuta po 7:45 a za chvíli také hudba filmová, tentokrát od Jerry Goldsmithe. Uslyšíme hlavní hudební téma z filmu Star Trek z roku 1979. A pokud jedete vozem, tak pozor na dopravní nehodu, která vás zpomalí na Pražském okruhu, a to na části mezi sjezdem na Barrandov a na Řeporje nebo na Ořech.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Páleníčka. Byla to třetí část Partity Piccoli pro klarinet a klavír. Na klarinet hrál Irvin Veniš a doprovázel jej na klavír Martin Kasík. 7 hodin 24 minut a za chvíli hudba Leo Delíba, respektive krásné hlasy květinového duetu z prvního dějství opery Lakmé, a to hlasy Priti Jende a Nadine Sierra. Předtím ale ještě jeden krátký skok do baroka, a to za Franceskem Onofrem Manfredinim. To je italský skladatel, který, jak už jste slyšeli v úvodu dnešního ranního vysílání, se narodil jenom rok předtím, než Johann Sebastian Bach. A to v roce 1684, právě 22. června. Je to nejenom italský barokní skladatel, ale byl také vyhlášeným houslistou a chrámovým hudebníkem. Narodil se v Pistoji, ale studoval v Bologni a měl skvělého učitele hry na housle. Byl to slavný Giuseppe Torelli. Další učitelé, u kterých strávil nějaký čas na studiích v Bologni, byli také vynikající hudební mistři té doby. A tak se z něj mohl stát skvělý skladatel. A také stal.

Pretty Jende a Nadine Sierra nám dospívali slavný duet z opery Lakmé, květinový duet Leo de Liba. Pěli za doprovodu souboru Le Frivolité Parisien pod taktovkou Giacoma Sacripantiho a my je slyšeli až do 7:30. Nyní už máme v skutku čas po 7:30, který se žene k dalšímu předělu, tedy 7:45, ale než se k němu dostaneme, jsou tu ještě dvě zmínky o jednom z italských skladatelů období baroka. A tím je Francesco Onofrio Manfredini, o kterém už víte, že studoval v Bologni, dokonce jeho slavným učitelem byl Giuseppe Torelli. A pak se z Manfrediniho stal vyhledávaný hudebník, který působil jak v chrámech, tak také jako skladatel, kterého si vážili především zadavatelé z řad šlechty. Působil chvíli ve Ferraře, potom v Bologni, byl členem i Akademia Filharmonika a pak měl zajímavou zkušenost s tím, když se seznámil s monackým knížetem Antoniem I. a působil více jak 10 let v Monaku. Tam se mu také narodili 4 z jeho mnohých dětí a 2 synové se později stali také hudebníky. A právě v Monaku najdeme zajímavé pojítko mezi italskou a francouzskou hudbou. Jaké, to vám prozradím za chvíli po 4. části symfonie číslo 1 D dur France Schuberta.

0: Francesco Onofrio Manfredini, italský barokní skladatel, který se narodil před 342 lety. A jak jste slyšeli, strávil nějaký čas v Monackém knížectví, kam si ho pozval tamní kníže Antoine I. A ten je jakýmsi pojítkem mezi francouzskou a italskou hudbou. Sám byl totiž schopným hudebníkem, dokonce byl žákem oblíbeného skladatele Ludvíka XIV. Jeana Battista Lyliho a zdědil po něm také jednu z jeho dirigentských taktovek. Vyznal se tedy v hudbě a dokázal ocenit Manfrediniho zručnost co by skladatele, jeho schopnost hrát na housle takovým způsobem, že dokázal okouzlit přísedící, tedy posluchače. Navíc Manfredini byl šťastný nejspíš v tomto hájemství, kde strávil několik let a věnoval panovníkovi také některé ze svých skladeb. Bohužel od Manfrediniho se dochovalo jenom pouze pár skladeb, jen 43 publikovaných děl a bohužel jsou to jen díla světská, i když víme o tom, že psal také duchovní skladby. Po Monackém knížectví se vydal zpátky do své země a působil v Pistoji. My teď uslyšíme od tohoto barokního umělce jeden z jeho koncertů, který se dochoval. Je to koncert D-dur a nám jej zahrají hráči souboru Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera. Solo na housle bude mít Iva Kramperová.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme koncert de dur Francesca Onofria Manfrediniho, barokního italského skladatele, který se narodil před 342 lety. Hrála nám solo Iva Kramperová, doprovázel soubor Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera. Máme minutu po 7:45 a už za chvíli uslyšíte tvorbu Ralpha von Williamse. Zaposloucháme se do druhé části jeho koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll. Solo bude mít Patrick Herald a doprovázet londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Brydena Thompsona.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

Slyšeli jsme druhou část koncertu pro basovou tubu a orchestr F moll Ralpha Vaughan Williamse. Solo měl Patrick Herrill a doprovázel londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Brydena Thompsona. Máme ještě 5 minut do 8 a to je čas pro jásavý pochod Emmanuela Chabriera.

0: Dozněl Jásavý pochod Emanuela Šabriéra. Slyšeli jsme to, jak hraje tento pochod Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenárda. Dohrál chvilku před 8 hodinou. To je už čas, který je připraven pro naše první ranní zprávy a poté pro další hudební náplň našeho vysílání. První skladbou v druhé části bude fuga číslo 1 ze 24 preludií a fuga Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme, jak ji hraje Igor Levit, a vy si budete moci ověřit, jak se Šostakovič dostatečně inspiroval dobře temperovaným klavírem Johanna Sebastiana Bacha. Ovšem, k tomu dojdeme až za chvíli. Nyní jsou na řadě zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zástupy lidí včera odpoledne po 16. hodině se vydali na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. I přesto, že se v parném počasí akce účastnilo několik tisíc lidí, záchranná služba zasahovat nemusela. Problémy na manifestaci neřešila ani policie. Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem téměř 50% hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. 47-letý podnikatel de la Espriella porazil levicového kandidáta Ivana Capedu. Voliči dali na sliby de la Espriella, že povede tvrdý zásah proti kriminalitě a zlepší ekonomiku potýkající se s problémy. V Egejském moři v řeckém přístavu Alexandrupole začala v sobotu expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu mezi pevninou a ostrovem Samotraké za 9 hodin vzdálenost 48 kilometrů. Celá trasa po moři mezi ostrovy měří okolo 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos. Organizátorem expedice je archeopark ve všech starých na Královéhradecku. Dnes bude v České republice ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne převážně očekáváme oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Bouřky i silné se mohou objevit zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na jihu Moravy však může být teplej až 33. A v 1000 metrech na horách zas bude kolem 23 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8. Všem teď už se zaposlouchejme do fugy číslo 1 ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla fuga číslo 1 ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče v podání Igora Levita 5 minut po 8 hodině. My si také trochu připomněli také dobře temperovaný klavír, kterým se Šostakovič inspiroval při tvorbě svého díla. Za chvíli klasicistní hudba Josefa Haydna, finále z jeho symfonie číslo 93 D dur. K tomu ale dojdeme až po jedné informaci z dopravního servisu. A ta se týká dopravní nehody, která ovlivňuje provoz na Podchýšské ulici.

Slyšeli jsme finále symfonie číslo 93 D dur Josefa Haydna. Hrál londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla a dohrál 10 minut po 8 hodině. My se z klasicismu ještě ponoříme hlouběji do historie hudby a dojdeme až k baroku, a to francouzskému. Uslyšíme Orage z opery Platé Jeana Philippa Rameaua. Hraje soubor Les Musiciens du Louvre pod taktovkou Marka Minkovského.

0: Slyšeli jsme Oráž z opery Platé Jeana Filipa Rameaua. Byla to hudba barokní a nám ji hrál soubor Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského. V 8 hodin a 13 minut se ale vrátíme trochu blíže k našemu věku, a to do 20. století, do 90. let 20. století. Právě v roce 1990 se totiž na obrazovkách poprvé objevila první epizoda krátkých filmových nebo televizních skečů o mistru Beanovi. A pan Rowan Atkinson, který mistra Beana hraje nebo hrál, tak vzpomínal na začátky této postavy. Prý na ní přišel už o 10 let dříve než v roce 1990, tedy někdy kolem roku 1980, když studoval magisterský titul v oboru elektrotechniky. Prý byl během prvního semestru v Oxfordu požádán, aby napsal nějaký jednodenní text, který by se v Oxfordu mohl hrát. Zkrátka nějakou scénku, ale prý Rowan Atkinson si nemohl v tu chvíli vybavit nic, co by bylo schopno takového soupisu, a dokonce se mu ani nic psát nechtělo. Ale začal nad tím přemýšlet a stoupil si před zrcadlo a začal dělat nejrůznější grimasy a vzpomíná, že to bylo asi to první setkání s možností vytvořit nějakou postavu podobnou mistru Beanovi, která se později vyvinula právě v onu známou postavu. My teď uslyšíme také známou melodii z tohoto seriálu skečů. Je to melodie Howarda Goodella, má název Ecce Homo, a vy uslyšíte, jak se tam zpívá: Ecce Homo qui est faba, tedy hle člověk, jen je fazole. A my víme, že pan Bean je vlastně pojmenovaný po fazoli.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
14: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme árii z opery Rusalka Měsíčku na nebi hlubokém od Antonína Dvořáka a zpívala nám naše kolegyně, kterou můžete slyšet také jako moderátorku našeho rádia, Miroslava Časarová. Zpívala za doprovodu hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Václava Blahunka. Za 4 minuty bude 8:30 a my ještě předtím budeme poslouchat první tóny Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tóny z jeho symfonie číslo 4, které se také říká italská. Zazní první věta v podání Pražské komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Slyšeli jsme první větu symfonie číslo 4 italské A-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a dohrála 7 minut po 8:30. Nyní si připomeneme Carmen, slavnou operu Georges Bizeta. Zpívat nám bude José Carreras, árie La Fleur que tu m'avais jeté, a to za doprovodu berlínských filharmoniků.

0: José Carreras zaspíval árii z opery Carmen George Bizeta za doprovodu berlínských filharmoniků, které vedl Herbert von Karajan. 8 hodin 42 minut a opět skladba naší provenience, tentokrát od Antonína Dvořáka. Uslyšíme čtvrtou větu smyčcového kvartetu číslo 12 v dur, tedy amerického. Hrát nám bude Pavel Haas kvartet v podání, tak uslyšíme krásnou hudbu od Veroniky Jarůškové, Evy Karové, Pavla Nikla a Petra Jarůška.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu, kterou znáte z různých podob. Pochází od Jakuba Gádeho a bylo to Jalousie v podání Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Nyní se také budete moci zaposlouchat do známých tónů. Ty pocházejí od Clauda Debussyho a my si připomeneme Svit Luny, tentokrát v podání Ray Chena a souboru Made in Berlin.

0: Slyšeli jsme Svit Luny Claude Debussyho, hrál nám Ray Chen a také soubor Made in Berlin dohrál těsně před 21:00. Nám teď už bude spíše svítit slunce, a to velmi vydatně. Ráno a večer bychom jej mohli ještě vidět, ale přes den by mělo být trochu oblačno. Ovšem teploty budou stále vysoké, v Praze by mohly dostoupat až do 31 stupňů Celsia. Tak nezapomeňte na pitný režim a raději se držet někdy v chladném prostředí nebo ve stínu. Filip Sichra vám přeje pěkné pondělí a předává mikrofon Ondřeji Fischerovi, který má už pro vás připraven dopolední program našeho rádia. Pěkné pondělí.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké pondělí, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 22. června, 8 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Pavla a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vám teď příjemný poslech přeje Ondřej Fischer. Naše dopolední vysílání právě začíná a zahájili ho jsme ho tedy skutečně v slavnostním duchu s touto předehrou k Handlově hudbě ke Královským ohňostrojům, a to v původní verzi bez smyčcových nástrojů, tedy pouze jenom pro nástroje dechové a bicí. Hrál nám soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Protože už začalo horké léto, poslechneme si teď skladbu, která je s létem neodmyslitelně spojena. Je to Gershwinova ukolébavka Summertime, pocházející z jeho opery Porgy a Bess, kterou nám teď zaspívá sopranistka Carolyn Blackwell za doprovodu Londýnské filharmonie a dirigenta Simona

Poslouchali jsme slavnou ukolébavku Summertime, pocházející z úvodu Gershwinovy opery Porgy a Bess. Zpívala nám sopranistka Carolyn Blackwell a doprovázela ji londýnská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Skvělá nahrávka této Gershwinovy opery, která byla natočena na operním festivalu v Glyndebourne. No a vy můžete hudbu z Gershwinovy opery Porgy a Bess slyšet letos tady v Česku třeba také na festivalu Smetanova Litomyšl. A to už za pár dní, bude to na začátku července 3.7. a pak ještě 4.7. No a čísla z Gershwinovy opery Porgy a Bess tam zaspívají za doprovodu Janáčkovy filharmonie zahraniční solisté, američtí pěvci, kteří role v této opeře stvárnili i na prestižních jevištích, třeba v Metropolitní opeře nebo v La Scale. No a nás dále v našem dopoledním programu tady na Rádiu Klasik Praha čeká hudba Alexandra Glazunova. Poslechneme si tanec Mazurka z Glazunovova cyklu Baletní scény. Hrát nám bude Minnesotský orchestr, tedy americké těleso, a diriguje Edo de Wart.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali hudbu skladatele Alexandra Glazunova. Byla to mazurka z jeho cyklu Baletní scény, což je tedy skladba, která není určena pro žádný konkrétní balet nebo choreografii. Alexandra Glazunov ji napsal jako poslechovou skladbu. No a my jsme slyšeli tuto mazurku v podání Minnesotského orchestru, který dirigoval Edo de Ward. Dále nás čeká filmová hudba, bude to skladatel Dario Marianelli, italský autor především známých soundtracků k filmovým adaptacím klasických literárních děl. To bude i tento případ, jedná se o hudbu z filmu Pýcha a předsudek. Na klavír nám ji zahraje pianista Jean-Yves Thibaudet.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů v překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Potisk trička, bilabil, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
13: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
13: Jednoduše, jsme Siegel.
15: www.siegel.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 4 minuty před 9:30, posloucháte Radio Klasik Praha. I smyčcové kvarteto může hrát jazzové standardy, o čemž nás teď přesvědčil francouzský soubor Quatuor Eben, což je francouzské smyčcové kvarteto existující už více než čtvrt století, které s lehkostí sobě vlastní hraje jak klasickou hudbu, tak i jazz a crossover. A toto byla ukázka z jejich alba čistě jazzového, které vyšlo v roce 2024. A konkrétně nám tedy zahráli známou skladbu trumpetisty Milese Davise s názvem Milestones. No a dále nás čeká teď hudba německého romantika Maxe Brucha, úvodní část jeho známého houslového koncertu číslo 1 G-moll. Hrát nám bude Anne-Sophie Mutter za doprovodu berlínských filharmoniků a pak ještě třeba Mozartova hudba, také Bartok, Corelli nebo Grieg. To vše máme připraveno v našem programu už v nejbližších minutách.

Jedním z nejslavnějších romantických houslových koncertů je bezesporu houslový koncert G-moll Maxe Brucha. Jehož první větu jsme teď slyšeli na Rádiu Klasik Praha. 9:55 dozněla v podání slavné houslistky Anne-Sophie Mutter a berlínských filharmoniků, řízených Herbertem von Karajanem, který tedy stál u samotných začátků hvězdné kariéry této virtuosky. Max Bruch sám prý byl až tak trochu rozladěn z popularity tohoto svého houslového koncertu číslo 1, který se už za jeho života uváděl velice často, a skladatel tedy vyjadřoval své rozhořčení, že se také tolik nehrají jeho ostatní houslové koncerty, ale co naplat, jedná se o skladbu populární až do dnešních dnů. No a dále nás teď čeká předehra k Mozartově opeře Figarova svatba, bude to nahrávka orchestru Staatskapelle Dresden pod vedením dirigenta Colina Davise.

Tak to byla předehra k oblíbené komické opeře z pera Wolfganga Amadea Mozarta, tedy k opeře Figarova svatba. Hrál nám německý orchestr Staatskapelle Dresden, který řídil na nahrávce dirigent Colin Davis. Mozartově hudbě se mimochodem také věnoval kolega Stanislav Předota v dalším dílu svého pořadu Švédský stůl. Pokud jste nestihli včerejší premiéru tohoto pořadu, tak reprízy si můžete ještě naladit v sobotu od 9 hodin a pak ještě od 22 hodin, tedy buď dopoledne nebo večer. No a Stanislav Předota tentokrát ve svém pořadu vybral zajímavou nahrávku Mozartovy skvělé skladby pro dechové nástroje a hluboké smyčce, která se jmenuje Gran Partita. A my teď pokračujeme v našem dopoledním programu hudbou Bély Bartoka v aranžmá Jiřího Kabáta pro Talichovo kvarteto, doplněné ještě kontrabasem a cymbálem. Uslyšíme známé Bartokovy rumunské lidové tance. Je to ukázka z alba, které Talichovo kvarteto vydalo v loňském roce a jehož dramaturgie je inspirována právě lidovou hudbou.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Ladíte Klasik Praha.

Je 5 minut před 10. hodinou a na Klasik Praha teď zazněla hudba barokního skladatele a houslisty Arcangela Corelliho. Soubor La Petite Bande, což by se tedy dalo přeložit jako malá skupina pod vedením Sigiswalda Kaikena, nám zahrál první část z Corelliho Concerta Grossa D-dur, tedy číslo 1 z opusu 6. Právě s formou Concerta Grossa je Arcangelo Corelli neodmyslitelně spojen. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou norského autora Edvarda Grieg'a. Zazní pomalá árie z jeho svity z dob Holbergových, což je tedy svita, kterou tento romantický skladatel napsal inspirován barokními tanci a formami, a bude nám hrát anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích.

0: Jsou 9:50 a toto byla árie z Griegovy svity z dob Holbergových. Hrál nám anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou svého zakladatele Nevila Merinera. Máme teď 9:50, pokračovat budeme Brahmsovým druhým klavírním koncertem B-dur. Tentokrát to bude skvělá nahrávka, kde je solistou Christian Zimmermann, doprovázený Vídeňskou filharmonií a Leonardem Bernsteinem. Pak si v rubrice Novinka týdne představíme nové album, kde tedy uslyšíme hudbu Richarda Wagnera. No a dojde třeba i na baroko, Martinu, Beethovena a spoustu další skvělé hudby už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: To byla hudba Johannese Brahmse, poslouchali jsme dramatickou druhou větu Allegro Appassionato z autorova klavírního koncertu číslo 2 B-dur. Solistou na piano byl Christian Zimmermann a vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein. No a teď nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Dílos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočili ji uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024. Nahrávka však vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí. Jednak 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníků hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý Wagnerův cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu Zlato Rýna slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent jménem Derek Sobotka. Jako hudební ukázku z této nové dallaské nahrávky Prstene Nibelungova vybíráme scénu z opery Zlato Rýna, kde v roli Logeho uslyšíme právě Štefana Margitu.
3: Endlich Loge! Ein Christus!

Weil auf

Tak to byl úryvek z Wagnerovy opery Zlato Rýna, ukázka z nové kompletní nahrávky cyklu Prsten Nibelungův, kterou natočil dirigent Fabio Luisi s Dalaským symfonickým orchestrem. V roli Logeho jsme slyšeli v této ukázce Štefana Margitu. Votana zpíval basbaritonista Mark Deleven. No a více o této nové nahrávce Wagnerova cyklu Prsten Nibelungův, která vychází letos u příležitosti 150. výročí prvního kompletního provedení tohoto cyklu, tak více se o této nahrávce dočtete i na našich webových stránkách. Dále nás čeká opět barokní hudba Čakona C-dur od anonymního autora. Hrát nám bude soubor L'arpeggiata.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Bohuslava Martinů, byla to první část z autorovy sonatiny pro klarinet a klavír, díla, které Bohuslav Martinů napsal před 70 lety v roce 1956. Hrála nám klarinetistka Anna Paulová, která zařadila tuto skladbu Bohuslava Martinů na své album, jinak věnované převážně skladbám Karla Husy, no a na piano ji doprovázel Ivo Kahánek. Další skladbu v našem programu asi není třeba dlouze představovat, jistě bezpečně poznáte charakteristický rytmus úvodní věty Beethovenovy páté takzvané osudové symfonie. Bude nám hrát orchestr Curišské Tonhalle pod taktovkou dirigenta Davida Zinmana. No a pak před 11. hodinou ještě třeba u nás zazní také hudba Joaquina Rodriga, Petra Iliče Čajkovského nebo Antonína Dvořáka. To vše už brzy tady na rádiu Klasik Praha.

posluchači znají, neboť občas hostuje u České filharmonie. No a dále pak ještě třeba polonéza z Dvořákovy opery Rusalka nebo hudba Petra Iliče Čajkovského je připravená na našem programu v nejbližších minutách.

Hudbu barokního skladatele Marca Uccelliniho, jeho sonátu číslo 18, nám hrál italský soubor Il Giardino Armonico. Před chvílí byly 10:45, no a dále si poslechneme českou hudbu, bude to Polonéza z Dvořákovy opery Rusalka v podání České filharmonie.

0: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Potisk, dárky, byla byl CZ.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Klasik Praha.

Je minuta před 11. a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha právě dozněla tato příjemná melodie z pera Petra Iliče Čajkovského, skladba Andante cantabile, kterou autor původně napsal jako pomalou větu jednoho ze svých smyčcových kvartetů, ovšem existuje tedy i v úpravách pro solové nástroje. V tomto případě to byly solové housle Josefa Suka mladšího, kterého na této nahrávce doprovázel Sukův komorní orchestr. Dále si poslechneme svižný sekirkový tanec, tak se jmenuje třetí část kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga, španělského skladatele. Bude to nahrávka z Českých Budějovic, kterou natočila Jihočeská komorní filharmonie. No a místo kytary bude v tomto případě znít kolumbijský nástroj zvaný tiple, na který nám zahraje solista Juan Manuel Araque Rueda.

Je 10 minut po 11. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Toto byla slavná listová uherská rapsodie číslo 2, původně samozřejmě klavírní skladba inspirovaná maďarským folklorem, ovšem my jsme ji slyšeli v orchestrální podobě. Starší, ale velice energická nahrávka, kterou dirigent Leopold Stokowski natočil se symfonickým orchestrem společnosti RCA Victor. No a z Maďarska rovnou zamíříme do Argentiny, bude to argentinský tanec Milonga ve zpracování Astora Piazzoli. Bude to nahrávka, kde uslyšíme dvě violončela, na která zahrají Julian a jejich syn Lloyd Webberovi doprovázení komorním orchestrem Evropské unie.

Na Klasik Praha právě dozněl argentinský tanec milonga, příbuzný tangu, jak ho zpracoval Astor Piazzolla, a jeho milongu jsme tedy vyslechli v této podobě, kde na dvě solová violončela hráli Julian a Jacin Lloyd Webberovi a doprovázel komorní orchestra Evropské unie. Dále bude následovat filmová hudba Ennia Morriconeho. Už uplynulo od úmrtí tohoto legendárního italského filmového skladatele neuvěřitelných 6 let, respektive ve 6 let to bude 6. července. No a my si poslechneme od Ennia Morriconeho téma, které složil pro italskou sci-fi komedii s názvem H2S. Bude to nahrávka, kde sám autor diriguje, tedy na této živé nahrávce, mnichovský rozhlasový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Posloucháte pondělní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Přestože máme teď horké letní dny, tak jsme si zavzpomínali na jaro s touto skladbou Vítězslava Nováka, část jeho malé svity Exotikon, která využívá různé etnické prvky, a toto byla druhá část In Primavera, tedy na jaře, založená na čínském motivu. Hrál nám pianista Martin Vojtíšek, no a za chvíli nás čeká třeba hudba Wolfganga Amadea Mozarta, část z opery Don Giovanni, ale ještě předtím bude hostem Martiny Klausové v pravidelné rubrice Novinky z FOK ředitel pražských symfoniků Daniel Sobotka, který pozve na zítřejší koncert FOKu na Vyšehradě.
1: Jsem ráda, že v závěru sezóny za námi přišel i ředitel pražských symfoniků pan Daniel Sobotka. Dobrý den.
2: Je mi ctí, dobrý den.
1: Končí už vlastně koncertní sezona, máte za sebou dvojici těch pravidelných abonentních koncertů, které proběhly právě v tomto týdnu s šéfdirigentem Tomášem Netopilem. Krásný program Beethoven pastorální a pak ta vlastně novodobá premiéra, respektive evropská premiéra první verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimeš. S tím jste zajeli vlastně i do Smetanovy Litomyšle. Tak dálo by se, že tedy už budou pražští symfonikové odpočívat, ale není to tak, protože ještě jste nabídli krásný takový bombónek, takový bonus posluchačům. Vracíte se na Vyšehrad, ale v loni to nebylo. Je to po dvou letech.
2: Je to přesně tak. Jsme v cílové rovince. Řekněme, že dovolená orchestru už se vynořuje za obzorem, ale ano, myslím, že mnozí posluchači se vzpomenou. My jsme v červnu roku 24 udělali koncert na Vyšehradě. Pódium stálo, jak jsme se dozvěděli od architekta Petra Kučery, ředitele Národní kulturní památky Vyšehrad, tak pódium stálo na bývalém skladišti dělových koulí na Vyšehradské akropoli a byl to krásný takový opener, počin. Tehdy to bylo proto, to byl totiž termín, kdy jsme se dostali jakoby nejblíž před moment vzniku orchestru, před to výroční datum, které úplně přesně nevíme. Víme, že během léta už se natáčela v roce 34, že se natáčela hudba k filmu Hrdiný kapitán Kormorán, ale nevíme přesně ty dny, víme jenom, že v srpnu to bylo dokončeno. Takže tehdy jsme si řekli, že tam vlastně odstartujeme těch 90 let orchestru, pak následně navazovala 90. sezóna a tak dále. A ten Vyšehrad měl skvělou atmosféru, přišlo spousta lidí, řekl bych, že dokonce více, než třeba chodí na ten prolog sezóny do Senátu, do Valštejnské zahrady. A tak už tehdy jsme si právě s panem ředitelem Kučerou řekli, že bychom se tam mohli vrátit a že to uděláme po dvou letech, aby to mělo takový punc vzácnosti, tak se tak stane.
1: Bude to tedy konkrétně v úterý 23. v 7:30 večer by měl vypuknout tedy ten koncert a pokud se nepletu, tak před těma dvěma lety to byla Smetanova Má vlast. Letos, co jste vybrali tedy pro ten letošní Vyšehrad?
2: Myslím, že jdeme po programu, který je stravitelný pro široké publikum a paradoxně vlastně málo ho hrajem, takže novosvětská Antonína Dvořáka, předtím, tak bych řekl, na zahřátí několik uherských tanců.
1: Kdo bude řídit? Bude to šéfdirigent?
2: Ano. Tímhle vrcholí první sezóna Tomáše Netopila v roli šéfdirigenta a samozřejmě, že se nenechal ujít tu příležitost a měl čas, tak jak se ho dělá na FOK, takže ano, řídí on.
1: Vidím tady, že moderátorem bude Ondřej Havelka. Jaký bude jeho úkol? Protože Novosvětská je jedno velké dílo, to znamená, určitě nebude pak vstupovat už do programu, tak jaká bude jeho role jako moderátora?
2: Tak samozřejmě, že on nebude, není to sportovní přenos, tak nepoběží hudba, do toho nebude Ondřej Havelka mluvit, ale tak jako komentoval před, po jednotlivé části Mé vlasti, tak bude průvodcem toho večera. Myslím, že Ondřej Havelka, vždycky, když mu zavoláme z FOKu, tak on se vyděsí, protože řekne, že už zase uběhlo 10 let. On byl průvodcem i té naší 80. Pak 90. A teď asi tak se mu hlásíme teď pravidelněji, než zase za 10 let.
1: Bude to zase na místě těch dělových koulí, nebo je to zase na jiném místě?
2: Bude to na stejném místě. Ten, kdo tam byl před těmi dvěma lety, tak nezabloudí. Prosím, stále na stejné místo.
1: Počítá se tedy určitě s velkým počtem lidí, určitě bude záležet na počasí, jak se to vydaří, tak doufejme, že to všechno klapne, ta předpověď zatím snad přeje tomu open air koncertu, přestože ty poslední dny nebyly nijak valné. Tak jiná varianta samozřejmě v tomhle případě není možná.
2: V tomhle případě není možná jiná varianta. Jasně, když jde přeháňka, můžete to posoudit a třeba začít 30 minut později, ale ono nejde jenom o to, že nesmí v tu chvíli pršet, ale jde o vlhkost, která jde do nástrojů a může fatálně ohrozit a jsou to přece jenom velké hodnoty. Takže ano, k tomuto charakteru akcí patří to, že není náhradní varianta. Když bude pršet, tak to zkusíme zase pak třeba za 2 roky, ale já myslím, že pršet nebude.
1: Tak my samozřejmě srdečně zveme, ta kapacita není omezena na rozdíl od Valdštejnské zahrady, která pro ten prolog už omezený počet návštěvníků má. O tom jsme tady hovořili i s Martinem Rudovským, že bohužel ta kapacita je omezena ze strany pořadatele, ale za to budou 2 koncerty, ale o tom budeme hovořit ještě příští týden s dirigentem Janem Kučerou. Tak tentokrát tedy zveme na Vyšehrad, kde pražští symfonikové tedy nabídnou Dvořákovu Novosvětskou a výběr z uherských tanců Johannesa Brahmse. Sezona je za vámi, já myslím, že ji můžete hodnotit vyloženě kladně, protože ten první rok Tomáše Netopila, myslím si, že proběhl opravdu krásně, naplánován byl a nic se nestalo.
2: Řekla jste to za mě, my z té sezony máme radost, ano. První šéfdirigentská sezona Tomáše Netopila, ty ohlasy to mělo přesně takové, jaké jsme doufali, že to bude mít. Celý ten jeho příchod do foku. Samozřejmě interně probíhá, orchestr se zvyká na způsob jeho práce, žívají se spolu, ale nebylo to setkání neznámých entit, takže potud všechno v pořádku. A já si také myslím, že nebo věřím, že i pro publikum to byla velmi zajímavá sezona. Myslím, že byla velmi pestrá. Taková, bych řekl, taková sezona, která dělá fok fokem.
1: No a my samozřejmě, protože už jsme se tady setkávali nad jednotlivými řadami s dramaturgem Martinem Rudovským, víme tak zhruba, co nás může čekat a co čeká návštěvníky Smetanovy síně i dalších vašich komorních prostor v té následující sezóně. My se na ní samozřejmě těšíme, děkujeme za tu, která je za námi a přejeme orchestru i nejen managementu, ale i takovým těm nenápadným osůbkám, které stojí za tím vším, za tím kolosem, za tím koloběhem toho programu, abyste si přes to léto našli čas přeci jenom na ten odpočinek a na ten zasloužený relax.
2: Kolegové a kolegyně to dostanou, mají to nařízeno. Ano, je tam spousta lidí pod pódiem, za pódiem, nad pódiem, bez kterých by se žádný koncert neodehrál. Já jsem za ně strašně rád, že je máme, protože to je taková parta lidí, tak jak je to v kultuře, nesmírně oddaných své věci. Takže nejen orchestr, ale i celý ten tým. Děkuju.
1: A my se těšíme na příští sezonu. Pro tuto teď děkuji řediteli pražských symfoniků panu Danieli Sobotkovi za tu poslední návštěvu v téhle sezóně a budu se těšit samozřejmě na setkávání v té následující. Mějte se hezky a díky.
2: Brzy na viděnou a naslyšenou.

Děšenými výkřiky Dona Giovanniho skončila tato slavná scéna z Mozartovy opery Don Giovanni, která je spojena s Prahou. Měla zde tedy premiéru v dnešním Stavovském divadle. Byla to samozřejmě slavná scéna s Komturem z druhého dějství, kde se nám na této nahrávce představili v roli Giovanniho baritonista Simon Kinleyside, v roli Leporella basbaritonista Bryn Terwell a v roli Komtura basista Matti Salminen. To vše za doprovodu tělesa Chamber Orchestra of Europe pod vedením legendárního Claudia Abáda. Dále budeme pokračovat v našem dopoledním vysílání komorní hudbou. Bude to část z Schubertova kvintetu A dur, přezdívaného Pstruh, protože v této skladbě tedy Schubert využívá nápěv své vlastní písně téhož jména. No a pak třeba ještě houslista Ray Chen nebo Liverpoolská filharmonie. To budou hudebníci, kteří nám také před 12. hodinou zahrají v našem dopoledním vysílání.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

Slyšeli jsme melodii neodmyslitelně spojenou s Austrálií, píseň Waltzing Matilda v tomto energickém aranžma, kde účinkoval jako solista na housle houslista Ray Chen, částečně Australan, a spolu s ním soubor Made in Berlin, tvořený členy Berlínské filharmonie. Tak po této svižné energické hudbě teď opět něco pomalejšího. Před 12. hodinou uslyšíme orchestrální idylu s názvem The Banks of Green Willow, kterou založil na stejnojmenné lidové baladě anglický skladatel George Butterworth, sběratel folkloru. No a tuto jeho orchestrální idylu nám teď zahraje Liverpoolská filharmonie.

0: Je právě 12 hodin a na rádiu Klasik Praha dozněla orchestrální idyla The Banks of Green Willow, skladba anglického autora George Butterwortha, založená na stejnojmenné lidové písni. Za chvíli zazní hudba George Bizeta, první část jeho symfonie C dur. Další hodina našeho vysílání pak nabídne Mozarta, Ravela, filmovou hudbu, také Schumana, Čajkovského a mnoho dalšího. Od mikrofonu rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho vysílání, a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hezký dobrý den, od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Je 12 hodin 10 minut a právě nám dohrála symfonie C-dur, první věta Allegro Vivo Georges Bizeta. Hrála nám PKF Prague Philharmonia, Emmanuel Vium dirigoval. My tady dnes spolu budeme do 19 hodin a budeme si samozřejmě hrát nejlepší hudbu za posledních 500 let. No a zní třeba Wolfganga Amadea Mozarta, hudbu z filmu Fantastický pan Lišák, hudbu filmu Maurice Ravela, Roberta Schumana, Petra Iliče Čajkovského nebo Astora Piazzolla.

Tohle byl koncert Ádur pro klarinet. Slyšeli jste druhou větu Wolfganga Amadea Mozarta, Štátkapel Weimar nám hrál, Gert Albrecht dirigoval a na ten klarinet nám hrál Ralf Mano. A my si teď poslechneme tu hudbu z fantastického filmu, který se jmenuje Fantastický pan Lišák. Je to film z roku 2009, no a režíroval ho Wes Anderson a je to podle knihy Rola Dála. A hlavní postavu Lišek tam namluvili George Clooney a Meryl Streepová. Pokud tenhle film neznáte, vůbec se nelekejte toho, že je to animovaný film, protože je to úplně skvělý příběh i pro dospělé. A milují to tedy třeba i moje děti. Alexandre Desplat složil tuhletu hudbu a byl za ní nominovaný na Oscara, na BAFTu a na další ceny. Zahraje nám Orchestre de Paris a Alexandre Desplat diriguje.

0: Alexandre Desplat, francouzský filmový skladatel, který se narodil v roce 1961 a byl také oceněný několika Oscary i Zlatými globy. No a vy jste slyšeli ukázku z alba, které vyšlo v roce 2025, kde si Desplat sám diriguje svou filmovou hudbu hranou pařížským orchestrem a byla to tedy hudba z fantastického filmu Fantastický pan Lišák. My si teď poslechneme, co nás v neděli čeká v pořadu Stanislava Předoty Švédský stůl a potom Maurice Ravel.
1: Klasik Praha.
2: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Ve 12 hodin 33 minut na rádiu Klasik Praha dozněla hudba Maurice Ravela. Slyšeli jste Pavanu za mrtvou infantku Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích. Nám hrála a Matthias Menius dirigoval. Albrecht Mayer hrál na hoboji. My si teď pustíme symfonii číslo 2 C-dur, uslyšíme čtvrtou větu Roberta Schumana.

Vídeňští filharmonikové pod taktovkou Ricarda Mutyho nám zahráli hudbu Roberta Schumana. Teď si pustíme Labutí jezero, uslyšíme druhé jednání, kdy se Odeta a Labutě vracejí na jezero a uslyšíme tedy hudbu z tohoto baletu Petra Iliče Čajkovského.

Krásná známá hudba z baletu Laputí jezero, no a hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Ondrej Lenár dirigoval. Teď si pustíme další velmi známou melodii, bude to Libertango Astora Piazzolly. Miloš Karadaglič nám zahraje na kytaru a doprovází ho studiový orchestr pod taktovkou Kristofa Israela.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Koncert pro violu a orchestr G-dur, slyšeli jste první větu Georga Filipa Telemana. Hrál nám The English Concert, Harry Bickett dirigoval a na violu nám hrál Alfonso Leal del Ojo. Sergej Prokofiev a jeho Boris Godunov, my si teď pustíme scénu u Fontány a Polonézu, pustíme si tedy scénickou hudbu ke stejnojmenému dramatu. Skotský národní orchestr nám zahrajeném Jervy diriguje.

0: Skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järveho nám zahráli Borise Godunova. Slyšeli jste scénu u fontány a polonézu. No a protože je 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: S velkými problémy musí počítat cestující mířící na brněnské hlavní nádraží. Při stavebních pracech tam dělníci objevili předmět připomínající nevybuchlou munici. Celé nádraží policisté evakuují, na místě zasahují i hasiči a problémy budou mít i řidiči v okolí. Britský premiér Keir Starmer dnes v emotivním projevu před číslem 10 na Downing Street oznámil konec v úřadu. Skončí také jako šéf laboristické strany. Favoritem na jeho nástupce v čele strany i vlády je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. V rámci oslav 60. výročí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a 80 let od jeho založení se uskuteční mimořádná předpremiéra filmu z festivalového programu Mimo toto město. Ve středu 1. července proběhne v Městském divadle v Mariánských Lázních projekce novinky Petra Almodovara Hořké svátky. Nad Českem se dnes třetí den v řadě nachází vlhký a velmi nestabilní vzduch, který nahrává vzniku místních bouřek z tepla. Český hydrometeorologický ústav proto dopoledne vydal výstrahu pro jihozápadní a východní část republiky. V Praze jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, místy s přeháněkami nebo bouřkami. Můžou být i silné. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 29 a 31 stupni Celsia. Tolik zprávy v jednu a my dál pokračujeme s nejlepší hudbou za posledních 500 let.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl duet z operety Paganini France Lehára. Hrál nám Royal Philharmonic Orchestra, Lukáš Borovič dirigoval a Piotr Bečala, to byl ten tenor, který jste slyšeli, a Daniela Fali, to byl zase ten soprán. František Xaver Richter a jeho symfonie 4 F-dur, uslyšíme první větu, to je v našem playlistu na řadě právě teď. Zahraje nám Helsinský barokní orchestr a Apo Häkkinen diriguje. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz.

František Xaver Richter a jeho symfonie 4 F-dur. Slyšeli jste první větu a Helsinský barokní orchestr. My se teď pustíme hudbu z filmu Sugarlandský Express. Uslyšíme ukázku z alba John Williams Reimagined z roku 2024 s komorními úpravami Williamsových filmových melodií pro flétnu a violončelo. Na flétnu hraje Sarah Endon, na klavír Simon Pedroni, flétnu, violončelo a klavír, který jsem zapomněla dodat, no a tady uslyšíme tedy jenom flétnu a klavír. A jsou to melodie, včetně těch méně známých. Film Sugarlandský Express je film z roku 74, no a byl to celovečerní debut režiséra Stevena Spielberga a od té doby s Johnem Williamsem pravidelně spolupracovali. Téma tedy z filmu Sugarlandský Express, John Williams, Sarah Endon a Simon Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Orchestr německého rozhlasu v Berlíně pod taktovkou Jochna Riedera nám zahrál část z operety Des Singene Traum, du bist die Welt für mich Richarda Taubera. Jonas Kaufmann nám zpíval. No a předtím jsme slyšeli svitu z baletu Spartacus Arama Khachaturiana. No a já mám pro vás pozvánku na Bolero. Taneční centrum Praha zve na představení Bolero, které se uskuteční 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Program propojuje 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i k okolnímu světu. Hudební podklad 2 choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a Maurice Ravela. Součástí večera je rovněž choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Hapky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana, které přednáší herec Vladimír Javorský. Jedinečné propojení tance, hudby a poezie. Interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. Pokud vás tedy zajímá balet a pokud vás zajímá hudba a také poezie, je to ideální večer. Tyhle večery Tanečního centra Praha jsou moc krásné. Pokud nemáte v rodině třeba někoho, kdo tam studuje a nechodíte tam pravidelně, vřele vám doporučuji, zajděte se podívat tedy 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. A teď už Bedřich Smetana a české tance.

Tohle byly české tance, druhá řada, číslo jedna Furiant, Bedřich Smetana. Je autorem této hudby, no a nebo byl autorem této hudby a hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Petr Altrichter dirigoval. My si teď pustíme koncert pro housle a orchestr, uslyšíme první větu Benjamina Britna, no a uslyšíme oceňovanou nahrávku z roku 2024 s Britnovými skladbami pro sólové housle v podání německé houslistky Isabel Faust. Album získalo mimo jiné prestižní cenu časopisu Gramofon.

0: Britnův houslový koncert, který jste právě slyšeli, my jste slyšeli tady první větu, je z roku 1939, kdy autor pobýval v Severní Americe. No a hrál nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hruši a Isabel Faust nám hrála na housle. Už jsem předtím říkala, že album, z něhož jste slyšeli ukázku, získalo prestižní cenu časopisu Gramofon a vy jste slyšeli koncert pro housle a orchestr. Opus 15, první větu, moderato con moto. No a za malou chvíli už nás čeká část opery Rigoletto, Giuseppe Verdiho, no a potom taky hudba Alfreda Schnittkeho.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ladíte Klasik Praha.

Rigoletto, slyšeli jste arii z této opery Giuseppe Verdiho, zpíval nám Ambrosian Opera Chorus pod taktovkou Johna McCarthyho. No a Cheryl Milnes, to byl ten bariton, který jste slyšeli, a hrála tam také London Symphony Orchestra, neboli Londýnský symfonický orchestr, Silvio Varviso dirigoval. My si teď pustíme svitu ve velkém stylu, uslyšíme pátou větu pantomimu Alfreda Schnittke. Alena Čechová zahraje na housle a Petr Čech na varhany.

Koncert pro klavír a orchestr a mol, první věta, elektro, molto, moderato. Ve 14 hodin 14 minut doznělo na Radio Klasik Praha, 14 hodin 14 minut, něco si přejte. Autorem této hudby byl Edward Hagrup Krik, London Symphony Orchestra, neboli Londýnský symfonický orchestr. Nám hrál Michael Tilson Toms, dirigoval, a Jean-Marc Luisada hrál na klavír. Teď si pustíme opět hudbu filmovou, bude to hudba k filmu Láska na útěku a autorem je Georges Delery.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jste legendy Antonína Dvořáka, slyšeli jste jejich šestou větu Allegro con moto. Jihočeská komorní filharmonie nám hrála pod taktovkou Břetislava Novotného. No a my si teď pustíme koncert pro čembalo a smyčce d-moll. Uslyšíme druhou větu Karla Filipa Emanuela Bacha.

Ach, dozněl Bach, Karl Philipp Emanuel Bach a byl to koncert pro čembalo a smyčce. D-moll, slyšeli jste druhou větu. Na čembalo nám hrál Jean Rondeau. No a potom nám také hrála třeba Sophie Jean, Luke Crick, Fanny Pacut, Antoine Touche, Thomas de Pierrefe a Yvonne Guinet. My si teď pustíme Sergeje Prokofieva, tam nám zahrají berlínští filharmonikové, Seiji Osawa diriguje a uslyšíme symfonii číslo 5 B-dur, druhou větu.

Sergej Prokofjev, jeho symfonie číslo 5, B-dur. Slyšeli jsme druhou větu Allegro Mercato, hráli nám berlínští filharmonikové, Seiichi Osawa dirigoval. No a nás teď čeká Frédéric Chopin. Uslyšíme jeho mazurku číslo 33 H-dur a je to živá nahrávka z 19. mezinárodní klavírní soutěže Frédérica Chopina ve Varšavě. V roce 2025 se uskutečnil koncert, který byl právě nahraný a kde zvítězil americký pianista Eric Lu, který se narodil v roce 1997. No a letos měl Eric Lu také koncert tady na Pražském jaru 22. května. Takže pokud jste ho viděli a slyšeli naživo, teď si můžete ten zážitek připomenout.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

dozněl Bach, ale tentokrát to byl Johann Sebastian Bach, tatíček Bachu a jeho orchestrální světa číslo 3 D-dur BWV 1068 a slyšeli jste čtvrtou větu. Amsterdamský barokní orchestr nám hrál Ton Koopman, dirigoval Gustav Holst a jeho planety ho právě teď vystřídají. Uslyšíme známou orchestrální světu s astrologickou tematikou z roku 1917. Uslyšíme Mars, zvěstovatel války, první část této orchestrální světy. A je to tedy nejhranější dílo anglického skladatele Gustava Holsta. Styl a orchestrace této skladby měly velký vliv na pozdější filmovou hudbu. Světa neobsahuje planetu Pluto, protože byla objevena až v roce 1930 a nyní je opět vyřazena, takže vlastně vůbec se nevadí, že tam ta planeta není. No a neobsahuje také Zemi. My uslyšíme živou nahrávku z Berlína, berlínskou filharmonii hrát pod taktovkou Simona Rettla z roku 2006.

0: Krátce po 15. hodině na Radio Klasik Praha dozněla irská lidová píseň Danny Boy. No a vy jste ji slyšeli v úpravě z alba houslisty Daniela Houpa s názvem The Irish Roots, irské kořeny z roku 24. Tohle album bylo věnované irské hudbě a píseň Danny Boy je právě taková klasická, je známá také pod názvem Londonderry Air. Vy jste slyšeli Londonderry Air v podání také Jamese Galwaye, slavného severoirského flétnisty. No a jeho manželka, také flétnistka, Jane Galway, ta tam právě taky hrála. No a my si teď poslechneme, co je naše novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Delos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočil ji uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024. Nahrávka však vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí. 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníku hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Lokeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu Zlatorýna slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent Derek Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme scénu z opery Zlatorýna, kde v roli Lokeho uslyšíme právě Štefana Margitu. Postavu Woutna zpívá basbaritonista Mark Deleven. No a Dallašské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Lunge! Meintest du so, den

Ratte ich nun,

Slyšeli jste zpívat Štefana Margitu, který právě zpívá v naší novince týdne, 26. týden roku 2026. A vy jste slyšeli kompletní nahrávku monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův, nebo tedy vy jste neslyšeli tu kompletní nahrávku, ale my jsme vás o té kompletní nahrávce informovali, protože vyšla na 13 CD a vy jste slyšeli část nebo scénu z opery Zlato Rýna a tam právě zpíval ten Štefan Margita. Bylo by docela zajímavé, kdybychom si tady pustili teď v 15 hodin 12 minut odpoledne 13 CD, které bychom třeba poslouchali až do zítra. No a pokud bych mohla říct, že jste slyšeli kompletní nahrávku. Teď si pustíme trochu delší kus, bude to 10 minut, nebude to 13 hodin, bude to 10 minut. Josefa Suka uslyšíme svitu z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radust a Mahulena. Uslyšíme první část o věrném milování Raduze a Mahuleny a jejich strastech Adagio Manon Troppo. Autorem tedy je Josef Suk, symfonický orchestr hlavního města Prahy nám zahraje pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A Josef Suk zahraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tohle byl Antonio Vivaldi a jeho koncert Amol. Slyšeli jste první větu Allegro. Venice Barok Orchestra nám hrál a Vital hrál na mandolínu. My si teď pustíme velký koncert pro violončelo a orchestr G-dur, takzvaný vojenský. Uslyšíme jeho druhou větu Jacquesa Offenbacha.

Velký koncert pro violončelo a orchestr G-dur. Vojenský, slyšeli jste druhou větu Jacques Offenbacha. Le Forces Majeure nám hráli, Rafael Merlin dirigoval a Edgar Moreau hrál na violončelo. A já mám pro vás pozvánku FOK. Vyšehrad je posvátné místo, kam se našinec vydává při slavnostních chvílích. Není divu, že Smetana svůj geniální cyklus básní zahájil právě na Vyšehradě. Poprvé se sem praští symfonikové vydali v červnu roku 2024 ke svým 90. narozeninám. Byla to mohutná slavnost, blízké setkání hudebních druhů. Podruhé ve svých dějinách FOK přiletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů v červnu roku 2026 a tentokrát na křídlech Dvořákových se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus staroslavnou novosvětskou. A kdy to přesně bude? Bude to 23. června, tedy zítra, od 19.30 ve Vyšehradských sadech a ten koncert je zdarma. Tedy nemusíte si kupovat vstupenku a pokud zítra večer budete mít čas, prostě zajděte na Vyšák a poslechněte si symfonii číslo 9 E-moll z Nového světa. No a my si teď pustíme arii z opery Komedianti Ruggero Leoncavallo. Mně už se ten jazyk z toho dneska plete, asi z toho horka. Simon Kinsley, baritonista, nám tuhle arii zapěje.

Simon Kinslide, baritonista, nám pěl a orchestr Mnichovského rozhlasu ho doprovázel pod taktovkou Ulfa Schirmera. My si teď pustíme hudbu z Bondovky, Žiješ jenom dvakrát. John Barry je samozřejmě autorem této hudby, hraje studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tohle byl Edvard Hagerup Grieg a jeho Peer Gynt světa číslo 2. Slyšeli jste třetí větu, návrat Peer Gynta a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám hrál, Václav Neumann dirigoval. No a teď si pustíme královnu víl The Fairy Queen. Pustíme si část z této opery Henryho Purcella a zahraje nám freiburský barokní orchestr, Thomas Hengelbrock diriguje. A máme 5 minut do 16. hodiny.

Camille Saint-Saëns a jeho Tanec kostlivců, to je to, co jste právě teď slyšeli, hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, Keith Clark dirigoval. A my už si pustíme zase klasiku Wolfganga Amadea Mozarta a jeho serenádu D-dur Hafnerovu. Uslyšíme Rondo a zahraje nám Tonhalle Orchestr Zürich, David Zinman diriguje.

Mozart a jeho serenáda D-dur. Slyšeli jste Tonhalle Orchestr Zürich hrát pod taktovkou Davida Zinnemana a Pamela Frank nám hrála na housle. No a teď si zase pustíme hudbu filmovou. Tentokrát to bude hudba z filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Tenhle film dlouhá léta držel nejlepší hodnocení na ČSFD, tu horní příčku, vlastně nevím, jak je to dneska. Měla bych se podívat. Thomas Newman je autorem této hudby a hraje nám studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů v překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ludwig van Beethoven a jeho symfonie číslo 7. Adur. Slyšeli jste druhou větu. Chicagský symfonický orchestr nám hrál Georg Scholty, dirigoval. A já mám pro vás opět pozvánku. Taneční centrum Praha zve na představení Bolero, které se uskuteční 25. června od 19. hodin v divadle Bez zábradlí. Program propojuje 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i k okolnímu světu. Hudební podklad 2 choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a Maurice Ravela. Součástí večera je rovněž choreografie Rozeznává na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana, které přináší herec Vladimír Javorský. Jedinečné propojení tance, hudby a poezie. Takhle bude vypadat to Bolero v divadle Bez zábradlí. Interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. Tedy můžete na to představení určitě vzít i děti, je to od 19 hodin a opravdu tyhle představení Tanečního centra Praha jsou moc hezké. Takže kdybyste neměli 25. ve čtvrtek večer ještě program, vezměte děti a zajděte si ještě před prázdninami na kulturu. Richard Strauss a jeho koncert pro hoboj a orchestr je na řadě v našem playlistu právě teď. Kdybyste chtěli znát kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz.

František Hanta k nám hrál na hoboj společně se Státní filharmonií Brno. Jaroslav Vogel dirigoval a slyšeli jste koncert pro hoboj a orchestr. Třetí větu vyváče Richarda Strause. No a my zůstaneme u těchto autorů. France Schubert asi teď pustíme fugu pro čtyřruční klavír E-moll.

0: Krásná fuga pro čtyřruční klavír e-moll France Schuberta, hrali nám Bertrand Chamayou a Live Uwe Antsnes. A byla to ukázka z jejich společného alba Schubert Four Hands. To je hezké, protože jsou to vlastně Schubertovi čtyři ruce, anebo když se to takhle řekneme, tak Schubert pro ruce. No, my si za malou chvíli pustíme hudbu, která úplně nenabádá k takovýmhle přesmyčkám slovním. Uslyšíme hudbu Jana Antonína Lossiho. No a bude to z alba, které vyšlo v roce 2024 s názvem Lossy Weiss, loutnová hudba v Praze a Vídni, cirka 1700.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl.

0: se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jsme Klasik Praha.

Jan Antonín Losy a jeho svita B-dur pro flétno a basso continuo. Slyšeli jste čtvrtou větu Rondo a byl to O Ensemble a Martina Pastuška. Marta Kratochvílová nám hrála na flétnu, Jan Čižmář na loutnu. A já už jsem předtím říkala, že je to ukázka z alba, které se jmenuje Losy Weiss Loutnová hudba v Praze a Vídni cirka 1700. Jan Antonín Losy, hrabě z Lozintálu, byl český loutnista a skladatel barokního období švýcarského původu. Album je součástí projektu právě loutnisty Jana Čižmáře, který pro album zrekonstruoval Losyho vybrané ensemblové skladby. Nedochovaly se totiž žádné autentické doprovodné party Losyho solových skladeb. A O Ensemble, Ensemble je polský soubor, který vede houslistka Martina Pastuška a zkrátka Och znamená OH, tedy Orchestra Historická. Je to moc hezký název. Artur Negr a jeho letní pastorále DT, to je vlastně skladba, která přísluší úplně absolutně dnešnímu dni, protože včera byl slunovrat a dneska je tedy první pracovní letní den.

0: Tohle byla krátká symfonická báseň švýcarského skladatele Arthura Honeggera, který žil mezi lety 1892 až 1955. No a tahle symfonická báseň je z roku 1920. Jak jste slyšeli, bylo to impresionisticky laděné dílo, inspirované autorovým letním pobytem ve švýcarských Alpách. Proto letní pastorále a hrál nám tedy symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Teď si pustíme Mesiáše Georga Friedricha Händla a vstupujeme do předposlední hodinky vysílání dnešního pondělního odpoledne. Je 22. června, pondělí a svátek mají všechny Pavly. Všechno nejlepší.
1: Jsme Klasik Praha.

The English Concert Choir a Trevor Piňoch, který celé tohle těleso řídil, a slyšeli jste Aleluja, oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händla. No a teď revidovaná verze baletu Petruška, pustíme si třetí větu u Mouřenína. No a je to klasicky náš oblíbený Klaus Mäkelä, který tady řídí orchestr de Paris. No a je to právě z jeho alba z roku 2024, na který kromě Petrušky Klaus Mäkelä natočil také skladby Claude Debussyho.

Klaus Mäkelä, šéf-dirigent Pařížského orchestru, také vede Filharmonii Oslo a příští rok nastoupí na místo šéf-dirigenta Královského orchestru Concertgebouw a zároveň i Chicagského symfonického orchestru. Dneska mi to nějak nejde přes spisky. Tedy Klaus Mäkelä se narodil v roce 1996, je to teda taková mladá dirigentská hvězda a tady řídil orchestr de Paris. My si teď pustíme slovanské tance, vrátíme se zase domů, pustíme si první řadu Skočné Antonína Dvořáka, zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Vladimír Válek diriguje.

Pod taktovkou Vladimíra Válka hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze slovenské tance první řadu. Slyšeli jste opus 46, číslo 7 C-moll, Skočnou Antonína Dvořáka. Jeremy Soul v aranži Daniela Trifonova. To je hudba, kterou si pustíme právě teď. My si pustíme hudbu z počítačové hry The Elder Scrolls, ale je to tedy v úpravě Daniela Trifonova, který je známý klavírista. No a nahrávka, kterou uslyšíte, vyšla v roce 2024 u Deutsche Grammophon a je to tedy Trifonova vlastní klavírní úprava. Pravděpodobně je milovník počítačových her, to je klidně možné. No a je to tedy hudba z počítačové hry, která se často hrává i koncertně a vyšla také na vinylových deskách.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Carmina Burana, velkolepá scénická kantáta na světské texty potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v benediktinském klášteře v Bejronu. A vy jste slyšeli první část Štěstěnu vládkyni světa. A to právě napsal Karl Orff, který k nám sem vtrhl svou velkolipostí na Radio Klasik Praha v 17 hodin 29 minut. Jak je jeho zvykem? Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Gaetano De Logu dirigoval a Kýnův smíšený sbor nám zpíval pod taktovkou Pavla Kýna. Teď zůstaneme trochu v té staré hudbě, ale pustíme si Jana Dismase Zelenku, pustíme si árii z roku 1709.

Tohle byl Jan Dismas Zelenka a jeho Emisit Dominus Pestilentiam. Kolegium Marianum nám hrálo, a Jana Smrádová dirigovala a také hrála na flétnu. A Hana Blažíková, to byl ten sopran, který jste slyšeli. A bylo to z alba Zelenka, Sepolkry, hudba Prahy 18. století z roku 2011. Sepolkry, to jsou skladby určené k provozování o Velikonocích u Božího hrobu. No a my si teď pustíme Madonin klenot, pustíme se druhé intermezzo z opery. Autorem této opery byl Ermanno Wolf Ferrari. Zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

Doznělo druhé intermezzo z opery Madonin klenot. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondřeje Lenarda. No, my si teď pustíme smyčcový oktet. Bude to společná nahrávka oktetu Mendelssohna a George Enescu, která vyšla v roce 2025 a společně ji natočila dvě světová smyčcová kvarteta. Pařížský Katior Eben a londýnský Belcha kvartet. Oktet, který uslyšíte z roku 1900, je dílem nejvýznamnějšího rumunského skladatele George Enescu, který žil mezi lety 1881 až 1955, kterému tehdy bylo 19 let. První houslistka Belcha kvartetu, Corina Belcha, pochází právě z Rumunska a proto má k George Enescu blízko. No a vy uslyšíte Mouvement de Valse Bien de Rythme.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte-se.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

La Campanella Ferenc Liszta, Jan Jandó nám hral na klavír. No a my si teď pustíme Karneval zvířat a pustíme si Labuť. Camille Saint-Saëns je samozřejmě autorem této hudby. No a protože je 17 hodin 54 minut po tom, co nám dozní tady Labuť z cyklu Karneval zvířat a zahraje nám orchestr de Chambre de Paris, budou na řadě také novinky z domova a ze světa.

0: Gauthier Capuçon nám hrál na violončelo a s ním hrál Orchestre de Chambre de Paris a Douglas Boyd dirigoval. Slyšeli jste Labuť z Karnevalu zvířat? No a za malou chvíli si pustíme ještě třeba Josefa Haydna, Nikolaje Rimského-Korsakova, Rachel Portman, Maurice Ravela. No ale také si pustíme rozhovor s Martinem Prokešem o festivalu Lípa muzika. Čeká nás také hudba Vítězslavy Kaprálové, no a od 7 hodin na vás čekají už slavná auditoria. Je to 338. díl, no a potom koncert bez smokingu, kde dnes večer zazní hudba Jana Křtitele Vaňhala, no a nebo také Antona Cimrmana. No a my už teď máme na řadě ty zprávy v 6 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel podle rozhodnutí vlády nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš, který delegaci povede. Prezident se k záležitosti oficiálně vyjádří v úterý. Podle serveru Seznam zprávy je ale rozhodnutý podat ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Dnes začala výstražná stávka České televize a Českého rozhlasu. Pokud vláda nestáhne návrh na převedení jejich financování pod státní rozpočet, jsou média veřejné služby připravena ve stávkách pokračovat a protesty zintenzivnit. Večer by se měli představitelé odborů sejít s premiérem Andrejem Babišem. Brno se zítra promění v otevřenou narozeninovou scénu. Piaceta před Janáčkovým divadlem bude 23. června patřit hudbě, tanci, rodinnému programu i velkolepým projekcím. Oslavy 172. výročí narození Leoše Janáčka tak letos získají mimořádný rozměr a připomenou také 100 let od premiéry jeho slavné symfoniety. Zítřek bude polojasný až jasný, během dne může být přechodně až oblačno a nejvyšší teploty budou opět sahat skoro ke 30. V Praze počítáme mezi 27 až 29 stupni Celsia. Tolik zprávy v 6, no a nás teď čeká ten zmiňovaný Josef Haydn.
1: Jsme Klasik Praha.

Noturno číslo 4 C-dur, vy jste slyšeli třetí větu finále Josefa Haydna. Hrali nám členové souboru Mozza Fiato Larky Budely. Martin Roth hrál na flétnu a Michal Niesmann na hoboj. Teď si pustíme zase trošku delší kus. Pustíme si symfonické svity Šehrezády. Pustíme si čtvrtou větu Svátek v Bagdádu. No a je to tedy samozřejmě Šehrezáda, symfonická svita podle pohádek Tisíce a jedné noci. Nikolaj Rimský-Korsakov byl autorem této hudby. Chicagský symfonický orchestr nám zahraje pod taktovkou Daniela Barenboima a Samuel Magat hraje na housle.

Samuel Magat nám hrál na housle společně s Chicagským symfonickým orchestrem pod taktovkou Daniela Barenboima symfonickou světu Šehrezádu. Vy jste slyšeli Svátek v Bagdádu. Nikolaj Rimský-Korsakov tohle napsal právě podle pohádek Tisíce a jedné noci. Byl fascinovaný tím arabským světem, hlavně byl tedy romantický skladatel, takže se hezky romanticky přenesl do toho vyprávění, no a my jsme tam mohli právě slyšet tu jemnou linku, kdy Šehrezáda tedy uklidňuje sultána, protože Šehrezáda je v té hudbě jediná, kdo umí utišit ten křik nebo tu hudbu, která prostě najednou vystoupí jako ten velký sultán. My si teď pustíme opět hudbu filmovou a bude to hudba z filmu Emma. Rachel Portman, autorka, je tedy skladatelka, autorka té hudby, zahraje nám studiový orchestr.

0: Rachel Portman a hudba z filmu Emma. Rachel Portman napsala k tomuhle filmu hudbu v roce 1996. No a v roce 2020 Emu přetočili, protože tenhle film je tedy historické drama podle románu Jane Austenové, což je teď tedy, myslím, velmi populární i díky seriálu Bridgertonovi. No a pokud by vás to zajímalo, tak tedy přetočená nová Emma z roku 2020 dostala Oscara za nejlepší kostýmy. No a tentokrát dělal hudbu David Schweitzer a Isabel Waller-Bridge. Rachel Portmanovou už tedy v té nové, v tom novém filmu neoslovili. Nicméně její hudba z toho filmu v roku 1996 byla krásná, jak jistě uznáte po tom, co jsme ji právě teď slyšeli. No a my si teď poslechneme, co vás ve středu čeká v hudbě Stříbrného plátna, no a potom Maurice Ravel.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: roir.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 Kč do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Tohle byl náhrobek Kuperinu. Slyšeli jste první větu Prelit Viv Morisa Ravela. Hrali nám bamberští symfonikové a Jakub Hruša dirigoval. Albrecht Mayer hrál na hoboji. Albrecht Mayer nám za dnešní odpoledne toho tady už nahrál docela dost. No a teď si pustíme opět píseň, která je, nebo skladbu, ale tohle je vlastně i píseň, která je k dnešnímu dni úplně příhodná, jmenuje se totiž Summertime, léta žár, George Gershwina. Nebude to tedy ale tady v podání zpívaném, ale pouze v instrumentálním, zahraje nám Telemannovo kvarteto.

0: Summertime a Telemanovo kvarteto. Nás teď čeká rozhovor s Martinem Prokešem o Mezinárodním festivalu Lípa muzika, Mezinárodním hudebním festivalu Lípa muzika. Ten rozhovor vedla Martina Klausová, no a na to bude následovat hudba Vítězslavy Kaprálové. Já se s vámi pro dnešek loučím, my se spolu opět uslyšíme ve čtvrtek. Já doufám, že si užijete příjemný pondělní večer, no a také samozřejmě krásný pracovní letní týden, moc se nepřepínejte, ať se vám v tom horku něco nestane. Raději v klidu, pomalu, a myslím, že ty teploty jsou takové italské nebo španělské, takže siesta nebo maňána není úplně od věci. Já se na vás budu těšit ve čtvrtek, mezi tím moji kolegové, naslyšenou.
1: Milí posluchači, letos se uskuteční už jubilejní 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika, tedy festivalu, který přináší krásné hudební projekty do severních Čech a nejenom tam, ale i do blízkého příhraničí. A já jsem ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je teď ředitel festivalu, pan Martin Prokeš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ten festival, o kterých jsme se v minulých letech bavili, měl nějaké to motto, v loni to byla hudba humanita. Tak jaký bude ten letošní ročník, v jakém znamení se, v jakém duchu se ponese?
2: My jsme se rozhodli ten jubilejní ročník věnovat ženě jako poctu ženám ve všech vlastně polohách nebo podobách. Ať už si představíme počátek vlastně Adama a Evu, tak je tam krásný projekt, který se jmenuje Za všechno může Eva, který je vlastně písňovým recitálem Belly Adamové. Či je to jakási vlastně mariánská úcta, která vlastně zase byla věnována paní Marii. Nebo jsou to ženy skladatelky, nebo jsou to ženy, které stvárnily nebo byly inspirací pro mnohé skladatele, jako jejich milenky či nenaplněné lásky. Zkrátka ženy, které to neměly v určitých fázích historie jednoduché se prosadit, tak všem těm ženám je věnován ten letošní rok, ať už to jsou samotné interpretky, nebo skladatelky, nebo motivace k nim.
1: Ten festival proběhne od 11. září do 2. listopadu. Kolik zhruba koncertů tam bude?
2: Já si myslím, že i s doprovodnými programy je to 25 projektů.
1: 25 projektů v jubilejním 25. ročníku, ano, to dává smysl. Vy už jste jmenoval některé ty projekty, nebo i dokonce některé ty protagonistky. Určitě bychom se měli zmínit i o dalších. Bývá také zvykem u velkých festivalů, že mívají nějakou uměleckou garanci, bude tomu i u vás?
2: Ano, v letošním roce jsme věnovali tento post nebo tuto pozici přední české interpretce, barokní flétnistce Janě Semerádové, a k naší velké radosti tuto roli přijala, takže ona se představí v zásadních projektech, které vlastně tvoří tu kostru toho festivalu, ať už když postaví velký orchestr barokní, který bývá vždycky svátkem pro pořadatele, když je mají možnost hostit, tak i v projektech, které se třeba naplní a jsou jejími sny, jako je například projekt, který se propojí s Radim Vyzvárym a Pantomimou. Když bych měl ale zmínit jako celou tu pestrost toho festivalu, tak samozřejmě tak, jak je zvykem u Lípy muziky, festival je festivalem, který je doma v Libereckém kraji a snaží se ukázat krásu toho našeho kraje, ale taky krásu krajiny, která je vykořeněná. Vykořeněná odchodem původních obyvatel, samozřejmě příchodem nových lidí, kteří k tomu regionu neměli vztah, a přesto nám zůstalo v tom regionu spoustu krásných památek, které můžeme prostřednictvím muziky lidem poodkrývat, takže je jako již tradicí, že připravujeme také nová místa, která se vždycky v rámci festivalu objeví.
1: A když už jste to naznačil, tak nám prozraďte některá.
2: To první je barokní sýpka u zámku Lemberg, což je překrásně zrekonstruovaný prostor. Bude hostit takzvaný netradiční koncert, který v rámci festivalu také uvádíme, a bude to autorský projekt Marie Putnerové. No a tím novým dalším místem je malebná obec, která se jmenuje Bzí. Je to obec, která je vysoko nad údolím, ve kterém se malebně line řeka Jizera, tak to je takové kouzelné místo, kde provedeme lužanskou Dvořákovu mši D-dur právě Adamem Viktorou a jeho ansámblem Inegal.
1: Když hovoříme o těch místech, mnozí posluchači, kteří by si tam třeba rádi zajeli, si říkají, že to je těžko přístupné. Co jim nabídnete?
2: My si naše posluchače hýčkáme a snažíme se je vozit autobusy. To znamená, že z těch center, kde naše vlastně posluchače nabíráme, které je Česká Lípa, Nový Bor, a potom po té linii můžou s námi nasedat až vlastně na to samotné místo. Takže vlastně na všechny koncerty, které se konají mimo Českou Lípu, se můžou s námi posluchači dostat autobusem.
1: Tak to je báječné. My už jsme tady zmínili, nebo vy jste zmínil některá ta jména. Zmiňovali jsme Janu Semerádovou z těch žen interpretek, zmiňoval jste Belu Adamovou. Které další dámy se v těch projektech třeba objeví?
2: Tak jeden z těch výraznějších koncertů, který je dramaturgickou lahůdkou, je provedení skladby Gadalajky lotyšského skladatele Peterise Vaskse. To je projekt, který jsme zasadili do České Lípy, do baziliky, a zhostí se ho přední česká klavíristka Terezie Fialová. Když se bavíme ještě o dámách, tak čistě dámským projektem bude projekt ve Waltersdorfu, kde jsme dali prostor Kalabis kvintetu, teda čistě dámskému kvintetu, a těch projektů je samozřejmě více.
1: Tak zatím jsme se bavili o víceméně českých interpretech, určitě tam budou i hosté ze zahraničí, které byste rád zmínil.
2: K naší velké radosti je letos festival opravdu bohatý na zahraniční interprety. Vlastně zahajovací koncert jsme svěřili italské sopranistce, která se věnuje interpretaci barokní hudby, Robertě Mameli, která bude právě doprovozena orchestrem Jany Semerádové. Potom bych asi rád vyzdvihnul koncert britského vokálního ansámblu Voices 8, což bude opravdu velký hudební svátek pro naše publikum. Také jsme věnovali našim posluchačům jeden dárek, a to návrat Joela Frederiksena, jeho ansámbl, který provedl v roce 2017 Requiem pro růžový měsíc, což je podsta britskému folkovému skladateli a písničkáři Nicku Drakeovi. A tak, jak je u Joela zvykem, on dělá velmi citlivé a kvalitní a vkusné crossovery, takže tam je propojení zase gregoriánského chorálu a této folkové legendy. A myslím si, že jeden z těch jako hlavních vlastně hvězd toho letošního roku je potom vystoupení a Avishaye Cohena a jeho tria, to znamená legendárního jazzmana, kontrabasisty, izraelského multiinstrumentalisty.
1: Tak jak je zvykem, tak i ten letošní ročník je velice pestrý, ať už se týče interpretů, tak vlastně té hudební škály od baroka vlastně až po tedy ten jazz vámi zmiňovaný. Co říci, festival poběží, jak už bylo řečeno, od 11. září do 2. listopadu, nicméně předprodej už běží nyní, takže na stránkách festivalu Lípa muzika lze najít jak jednotlivé projekty, tak právě možnosti zakoupit si ty vstupenky. Zapomněli jsme něco podstatného?
2: Napadá mě, abychom to uzavřeli ještě jedním koncertem, a vy jste zmínila, že do 2. listopadu. Ten 2. listopad je, jak všichni dobře víme, památka zesnulých, a my jsme pro tento projekt vybrali vlastně další zahraniční hvězdu, a to je Collegium Vocale Chant, které vlastně poprvé na českém území bude vést Barbora Kabátková, což je podle mého názoru velká podsta nejen Barboře samotné, protože má možnost tento vyhlasný ansámbl nejen v něm zpívat, ale také ho řídit, a také sama připravila tu dramaturgii, ale také vlastně se představit jako umělecká vedoucí tohoto ansámblu.
1: Tak my se těšíme na všechny projekty, o kterých jste mluvil, i na ty, na které se teď v tuto chvíli nedostalo, ale jak jsem říkala, na webových stránkách festivalu Lípa muzika všechny podrobnosti jsou. Tak já děkuji za tuto pozvánku řediteli festivalu Martinu Prokešovi a děkuji, že jste přišel za námi do studia osobně se o tyto pozvánky podělit. Děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Jsme Klasik Praha.
11: Slavná auditoria.
10: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
12: Kde stále brát témata pro nový a nový pořad v rámci tohoto cyklu, který na vlnách Rádia Klasik Praha trvá už mnoho let? Kouzlo nechtěného spočívá v tom, že tak jako v celém životě, ani v tomto případě, nelze všechno dopředu naplánovat, uchopit čistě rozumem, na základě promyšlených příprav. Někdy se totiž naopak námět vynoří jakoby z ničeho nic, tak říkajíc bokem. Jako, dá se říct, vedlejší produkt při psaní jiného dílu světových auditorií. A přesně to se mi přihodilo v případě tématu, za kterým si vás dovolím pozvat právě dnes. Pod rukama mi utěšeně narůstal obsah vyprávění o jedné z Vivaldiho oper, ke které se relativně nedávno vrátil a osobitě její souvislosti rozvinul spisovatel a muzikolog Alejo Carpentier. Včetně kratičké, letmé zmínky ve svém románu o tom, jak Benátkami svého času, rozuměj bezmála před 2. stoletím, procházel pohřební průvod Richarda Wagnera. V mysli se mi tak říkajíc rozblikalo světýlko. Moment, to zní zajímavě, ale mohlo tomu tak být? Měl vůbec Richard Wagner s Benátkami něco společného? Jistě, že ano, ale mohl se tam konat i jeho pohřeb? Nejspíš, jak se na toto město sluší a patří na vodě? Tohle je třeba podrobněji prozkoumat a námět buď rozvinout, nebo opustit. Začal jsem tedy pátrat podrobněji a z jedné věty, zachycené v četbě, se začal rodit příběh jednoho muzea. Právě to je totiž v metropoli Lagun na severovýchodě Itálie k nalezení. Patří vzpomínkám na velkého německého skladatele a je druhé největší na světě, kterého zájemcům připomíná, když to hlavní ústřední lze logicky najít v Bayreuthu. Ano, tam by jej očekával člověk vzhledem k tomu, jak výrazně se Richard Wagner do jeho dějin a vzhledu zapsal svým bydlištěm, svojí tvorbou, svým festivalem, který dodnes nese rok co rok v záhlaví jeho jméno. Ale Benátky? Co tam, dio mio, mohou návštěvníkům předvádět? Obtiskl jsem Wagner svou stopu dostatečně na to, aby mu tady patřilo vyhledávané muzeum? Jeví se mi, že ano. A doufám, že tímto vyprávěním vás o tom přesvědčím. Vždyť řečeno namátkou právě v Benátkách pracoval Richard Wagner na své opeře Parsifal. Čím jiným tedy otevřít dnešní pořad, než právě ukázkou z této opery. Hrát bude Orchestra Filharmonica de Gran Canaria, řídí Adrian Lieper.

Odkud se za Richardem Wagnerem a jeho muzeem v Benátkách vydat? Jak se sluší a patří, je třeba vaši pozornost chvíli napínat, jít na to tak říkajíc od lesa, i když v souvislosti s tímto městem spíš od moře. Začněme tedy popisem jednoho z mnoha krásných paláců, jaké se v Benátkách vyjímají na privilegovaném místě, tedy přímo na břehu Velkého kanálu, který se městem vine jako rozmarný had. Protkaný za dne vaporety, parničky s turisty a dlouho do noci gondolami, ze kterých se někdy, buď za příplatek nebo z dobré nálady, rozléhá zpěv veslařů, gondoliérů. Rovnou do vln se dá vstupovat po kamenných schodech z okolních paláců, které kouzelným způsobem dotvářejí celkové panorama a jeho až poháčkový vzhled. Jeden z takto honosných domů už hodně pamatuje a několikrát za svou dosavadní existenci měnil majitele. Vesměs ale ne vždy z řad vyšší šlechty. Řeč je o stavbě s dlouhým názvem, který zmíněnou skutečnost potvrzuje. Podle několika ze svých majitelů se totiž nazývá Palazzo Caloredan Bendramin Calergi. Jeho renesanční původ je na první pohled patrný. Jedná se o prostorný třípatrový dům, jehož budování bylo zahájeno v roce 1481. Autorem byl dobově uznávaný architekt Mauro Codussi. Ač pocházel z Bergama, v Benátkách navrhl například půvabný kostel svatého Zachariáše a snad i orloj na chrámu, který schlíží na náměstí svatého Marka. Codussi žil v letech 1440 až 1504, takže se dokončení paláce, který nás zajímá, nedočkal. Prvním majitelům byl totiž předán až o 3 roky později. Pak se v něm střídali mnozí. Povědomé nám může být třeba příjmení Calergi, vždyť jeden z příslušníků tohoto rozvětveného a roztoulaného rodu, Richard von Kudenhoff Calergi, měl od roku 1919 československé občanství a ve 20. letech založil Panevropskou unii, které i dlouho předsedal. Při vší úctě ke vznešeným rodům, nejzajímavější z majitelů zmíněného paláce mi připadá jistý Giuseppe Volti, ročník 1877. Do dějin Benátek se totiž zapsal, co by podnikatel tím, že byly díky němu elektrifikovány. Prosadil se ovšem i jako politik. Od roku 1925 byl ministrem financí a v roce 1928 založil zdejší golfový klub, ve kterém kuli jako čestní hosté své pikle Mussolini s Hitlerem. Za to byl Volti po druhé světové válce odsouzen, ale na prahu smrti roku 1947 omilostněn. Pravda, to vše by nám mohlo být lhostejné, nebýt skutečnosti, že v tomto paláci prožil poslední ze svých 6 benátských pobytů Richard Wagner. A zde také zemřel.

Šestkrát se do svých milovaných Benátek vypravil Richard Wagner během 25 let, jmenovitě v období od roku 1858 do roku 1883. Při jeho bouřlivém životě to znamenalo, že mezitím poznal neúspěchy i triumfy, politické pletichy i milostné eskapády. Než se například jeho opera Tristan a Isolda dočkala roku 1865 své premiéry v Mnichově, musel se skladatel smířit s tím, že ji předtím ani po 70 zkouškách neuvedli ve Vídni. Navíc s verdiktem, že je nehratelná. Téhož roku zároveň došlo k citovému zvratu ve Wagnerově soukromí. Mnichovskou premiéru nastudoval dirigent Hans von Billow. Do jehož ženy Cosimy, dcery France Lista, se Richard bezhlavě zamiloval. A protože jeho city byly opětovány, vznikl z toho skandál završený až rozvodem a utišený novým sňatkem. Wagnerův chráněnec, bavorský král Ludvík II., poskytl novomanželům jako příbytek vilu ve Švýcarsku na břehu Lucernského jezera. Právě tam skladatel zkomponoval roku 1870 pro svoji novomanželku takzvanou gratulační skladbu k jejím narozeninám, známou později jako Siegfried Idyll. Z té jsme mimochodem právě před chvílí vyslechli závěrečnou část podání lipského Gewandhaus orchestru pod taktovkou Andriessen Helsonse. O dva roky později se pak rodina sice natrvalo přestěhovala do vily Wahnfried v Bayreuthu, ale Richard Wagner se rád vracel do Benátek. Důvod popsal v jednom z dopisů svému tchánovi Franci Listovi. A teď cituji. Čím dál, tím víc nesnáším život v běžném městě, kde mě ničí dunění kočárů a klapot koňských kopyt na dlažebních kostkách. Za to Benátky jsou nejklidnějším místem na světě, kde slyším šplouchání vln a jinak jen hojivé ticho. Jo, bývávalo. Neudiví proto, že se skladatel v Benátkách poohlížel po vhodném ubytování, aby tady mohl trávit s rodinou zimní měsíce. A shodou šťastných náhod mu byl doporučen byt ve zvýšeném přízemí paláce Loredan Benjamin Kalergi. Nebyl to věru žádný kutloch. Sestával z 28 místností, ve kterých bylo dost prostoru i pro hosty. A tak se stalo, že koncem roku 1882 tady Franz Liszt během své návštěvy zkomponoval svou skladbu Smuteční gondola v předtuše zeťova blížícího se úmrtí. Když Richard Wagner zanedlouho poté, 13. února, ve svých 69 letech opravdu zemřel, skutečně bylo jeho tělo převáženo gondolami. Ovšem nikoli na místní hřbitov, ale na benátské nádraží, odkud bylo vlakem dopraveno do Bayreuthu, kde spočinulo navždy. Že byl tímto aktem jeho benátský příběh završen? Dlouho se tak zdálo, tím spíš, že palác zakoupilo roku 1946 město a nechalo v něm zřídit místní kasino. Jenže Wagner zjevně prokázal tuhý kořínek i po smrti. Poslechněme si teď, jakými tóny se rozloučil Franz Liszt se slavným zetěm. Jeho smuteční gondolu zahraje klavírista Alfred Brendel.

Už v roku 1865, tedy ještě za skladatelova života, založili Wagnerově oddaní příznivci zárodek společnosti existující na jeho počest. V roce 1948 byl přetaven do asociace s působností na německém území a počátkem 90. let získal mezinárodní rozměr. A právě ústřední postava této globální asociace, kterou byl dlouhou dobu Josef Lienhardt, se svými dary zasloužila zásadním způsobem o vznik muzea Richarda Wagnera v Benátkách. V jeho prospěch bylo po dohodě s místní radnicí kasino přinuceno opustit roku 1994 v paláci zvýšené přízemí, tedy prostory, ve kterých býval rozměrný skladatelův byt. A od února 1995 je zde veřejnosti přístupné muzeum, ve kterém lze shlédnout řadu memorabilií, dokumentů, partitur a dalších předmětů připomínajících pobyty Richarda Wagnera v Benátkách, městě, kde, jak už řečeno, komponoval i části své opery Tristan a Isolda. Dá se tak s jistou nadsázkou konstatovat, že hudba tady zvítězila nad kasínem. Dnešní pořad uzavřeme dvěma scénami z Wagnerovy zmiňované opery Tristan a Isolda. Nejprve to bude árie Isoldy z prvního dějství v podání Ludmily Dvořákové a poté závěrečná scéna Isoldy na smrt z lásky, kterou zahraje frankfurtský rozhlasový orchestr.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Profi vonia, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk trička, bilabel, CZ.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
14: Koncert bez smokingu vám přináší
13: Klasik Praha.
15: Dnes v koncertu bez smokingu na Klasik Praha zazní 3 fagotové koncerty, z toho dokonce 2 ve světové premiéře. Fagot se coby solový nástroj nevyskytuje v koncertantní literatuře zrovna často a koncert pro 2 fagoty to už je teprve rarita. Mohla vzniknout jen v prostředí kapely disponující 2 solisty na tento nástroj. Jeden takový dvojkoncert se už mnoho let hraje pod jménem významného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Ale co když je jeho autorem někdo jiný? Před tuto otázku nás staví Ondřej Šindelář, hráč na klasicistní fagot, který v jednom z pražských archivů našel shodný koncert pod jménem Antona Cimrmana. Obě díla se liší pouze střední pomalou větou. Krádež, plagiátorství, chyba opisovače, kolegiální výpomoc? Záhada autorství i možné setkání obou mistrů zůstává nevyřešena. Vaňhalovy cesty vedly z Královéhradecka do Vídně, Itálie, Uher a Chorvatska. Cimrmanovi se po úspěšném působení v Hradci Králové vydařila kariéra v Prešpurku, tedy dnešní Bratislavě, ve službách arcibiskupa Josefa Batiányho. Co je však podstatné, Ondřej Šindelář nahrál společně se svým někdejším učitelem a mágem Sergem Acolínem Cimrmanovu verzi dvojkoncertu ve světové premiéře a doplnil ji o solový koncert Cimrmana v další premiéře a o jeden ze 3 dochovaných koncertů Vaňhalových, a sice v C-dur. Pozoruhodná dosud neobjevená muzika v rukou skvělých solistů a orchestru, to je skutečná hudební hostina. Solové party tedy, jak už bylo řečeno, budou hrát Ondřej Šindelář a Sergio Acolini a oba solisty doprovodí soubor Rizonanca Praga. No a já přeji pěkný večer.
13: Koncert bez smokingu
14: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Na rádiu Klasik Praha začíná další hodina filmové hudby, kterou vás provedu já, Nikola Bojčev. Dobrý poslech. Dnešní díl věnujeme jednomu z nejvlivnějších hudebních skladatelů planety. Americký skladatel, klavírista a nestor minimalismu Philip Glass totiž zanedlouho oslaví 90. narozeniny. Začít nemůžeme nikde jinde než u přelomového díla, které definovalo Glassův filmový styl. Experimentální dokument režiséra Godfreyho Reggia, Kojány Skaci, Život v nerovnováze, bez jediného slova komentuje moderní lidskou civilizaci, která se řítí do záhuby. Původně měl hudbu k tomuto vizuálnímu eposu skládat úplně někdo jiný. Když ale režisér Reggio tajně sestříhal první záběry přímo na Glassovu tehdejší koncertní tvorbu a ukázal mu výsledek, skladatel byl tak fascinován, že okamžitě souhlasil s exkluzivní spoluprací. Glassův hluboký sborový zpěv, varhany a zběsilá tempa dokonale ilustrují mraveniště moderních velkoměst.

Teď se přesuneme v pořadu Hudba stříbrného plátna do světa klasického hororu, ale trochu netradičně. Když studio Universal v roce 1999 restaurovalo slavný černobílý film Drákula s Belou Lugosim z roku 1931, narazilo na problém. Původní film neměl skoro žádnou hudbu, jen ruchy. A tak oslovili právě Philipa Glasse. Ten pojal tento úkol elegantně. Místo klasického velkého orchestrálního hororového doprovodu složil partituru pouze pro klavír a smyčcové kvarteto, konkrétně pro slavný Kronos kvartet. Chtěl se totiž vyhnout klišé tehdejších hororů a raději podtrhnout gotickou, melancholickou a lehce dekadentní atmosféru transylvánského hraběte.

To je hudba Filipa Glase ke Drákulovi z roku 1931. Vracíme se do 80. let k dílu, které mnozí kritici i fanoušci považují za vůbec nejlepší a nejkomplexnější soundtrack, jaký kdy Philip Glass napsal. Jde o stylizovaný životopisný film Mishima o kontroverzním japonském spisovateli a nacionalistovi Yukiovi Mishimovi, který v roce 1970 spáchal rituální harakiri. Sladit americký hudební minimalismus s hluboce tradičním japonským příběhem byl riskantní krok, který ale vyšel geniálně. Režisér Paul Schrader nechal Glase skládat hudbu pouze na základě scénáře, ještě předtím, než se vůbec začalo natáčet. Glass pro film vytvořil unikátní koncept, rozdělil hudbu podle tří různých rovin vyprávění.

Ladíte Rádio Klasik Praha, kde mluvíme o skladateli Filipu Glassovi. Pokud bychom měli vybrat jeho nejemotivnější a posluchačsky nejpřístupnější dílo, budou to bez pochyby Hodiny. Film sleduje osudy tří žen ve třech různých časových liniích, které spojuje román Virginie Woolfové. Sladit tři různé epochy a tři různé herecké hvězdy, Nicole Kidman, Julianne Moore a Meryl Streep, byl pro režiséra oříšek. Glassova hudba se stala tím hlavním tmelem, který tyto tři světy propojil do jednoho geniálního celku. Soundtrack získal cenu BAFTA a nominaci na Oscara a dodnes patří k nejprodávanějším albumům klasické hudby 21. století.

A na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se podíváme do Vídně na přelomu 19. a 20. století, kde se odehrává mysteriózní romance Iluzionista s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Pro film o kouzelnících a optických klamech potřeboval režisér hudbu, která diváka znejistí. Hudbu, která zní tajemně a magicky, ale přitom nestrhává pozornost od samotných triků. Glass toho docílil tak, že svá typická opakující se arpeggia nechala hrát hluboké dřevěné rychové nástroje a tlumené smyčce. Vytvořil tak dokonalou hudební iluzi. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.